0: Schäschardin, Schäschnat, Schulsgelehrter in der Dom Nimmer. Janosch ist das wohl zu Postbad, sa Schulerki, a Schulerio Rekator, wusswit, genia, südaja. Haja, kak bitte poprom niederraspala was, pschet gottremi znamkami, sche sowel najboles daraus chilia tschotla. Mathematika, Physika, Serbschina, Sport, abotla, Bilnost, Sporjatk, Sadjarženje. Pisajče nam rade svoje strachy a radostče vokuo kunčnych znamku na Instagramje namakače za to vodpovedne post abo napisajče nam rade tež mailku.
1: Čehodla? Kak? Što? Lexia, prosi so.
2: Ej, si tam ještě jace namakal?
3: Ne, jenž tu te 20 euro.
2: Snáno kupuj moj pape k nároninám v opravdě mošňu.
3: Vůn má 6 svoje peneze em najradšo v zákach koloru.
2: To je nezúčené a popravom těžku strašné.
3: Meníš, dokolč moža so peneze skok zubíč?
2: Haj, abo so sobu pokaja.
3: Ale najskeret to euroce ničo vúčinimo neje.
2: Nás božo nic, ale vím, že se mama tiež seinem přestanila.
1: Dobré ranně.
4: Vítej, Lexio.
1: Kajke máče riadovanie?
2: Kak to myníš?
1: No, štujš peneze při pôkaniu drastče namaka, tomu one slušeja, snáno?
3: To je dobrá idea. Ale pape so to najskiere nebyl tak ľubivo.
2: Kýba, so byl on potom tiež raz započal, vúpfokanú drastu na lajnu zvyšeč.
1: To môže taj nakúžde pátras nametovač.
2: Če odlá so popravom paperianem penezám, při pfokanú ničo stalo nie.
3: Trichy, bankoka vúpada přecejšte kajš normálna. Jenež so ište kusk mokra.
1: Bankovky sú krúte dosť za pôkanskú mašinu. To rieka, zo môža so sobu pôkač.
2: Vopravdže?
1: Haj, one vopsteja z baume, kajš väčšina normálne drasty tež. Pôkanské programy z nízkej temperatúru. Přetraja tajke paperané peneze bez problémov. Při temperatúrach vyše 60 stopňov môža pak so ich vystotné příznamenia zubič.
2: A što to potom ríka?
1: No, zo nemôžeš tute paperané peneze potom viace užívač.
2: Das mi ešte raz božo milí, hej? Jenož vúsušič vona dobi.
1: Když ju napríklad do nosníka zavíješ a na typenie položíš, ona skoku vúsuši.
3: A jeli to scúajac nenže? Jeli je bankovka po takej pvokanskej akcii nímale zničená, što potom?
2: Potom ju banka zamení, abo?
1: Haj, celé pravje. Když je od nie hišče viac hač povedca vyše, ju banka zamení. Tež když je roztorana tomu tak je. Vážne je, zo je viac hač povedca hišče vyše.
3: Á, mi džak sa vysvetlenie, Lexio.
1: Rady! Riane Jane Wamai.

0: Ritschie Gutschik, Serbski Morsosu.
1: Czensas doktor Janu Šočine.
2: Jakos či niemsko-serbske dvuričnosti dostavajo so husto tež modove svoja do serbščine. Sú to normálne ryčne zjavy. Dopomňu sa napríklad ešte dere na to, ako ryčachu tež mnoze Serbia pred nekak 10 letami vo valčkovaniu mocu za niemske bündelung von kräften, štož je mestem nímale hižo za so pozabite. Nóša tajka moderná tvorba je hornoserbščine verb delevamač. Myslíme prínim vokomiku snáno na hauze štoma, abo na kontext zárodnikárstva, ale nie, tomu tak nie. Nímske etwas herunterbrechen vúžíva so často kubanských kontextach. Příklad za to. Jeli je niešto přečeške, abo prekomplikované, napríklad nekajký nádavok abo text, potom so husto praji, so masovun delevamač. Nedávno vúľadach nímsky odpovednik etwas herunterbrechen internete na listčinie nesvú, potekým kytro skepsanúch nôotvôbu. Sým tuž za to, zaušich zrozumlivýšo prajč napríklad, zo je text prečešky. A za maso tohodla ryčnemu stavi šulerio odpovedujo z jednorič. Abo tež zomijo sa nadavk jednorišo formulovač.
1: Praj reče spetnica Srpskem institutu dr. Jana Šočina. A tutun je a dalše rečne kočiki namakače na našich stronach internetče a tež v našej app MDR Serbia.

0: István Kobila, ze serbskim regijom, kiš je on sam tež stvoril tekst, melodija, solist, šitko István Kobila z leta 2000 a džesač. Dženca šak je mezenarodne džen regi hučbe a tomu vinuje so potom za hodinu s man Hiduška. Netko pak je čas za naše povestče, je na povosmiš.
1: Serbski rozvoz. Povestče. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. Na vodu Slepjanske vyššej šule Jana Rearja nevočakuja žane službno-pravniske z Čeji. To obkručičara kultusov minister Konrad Klemens na naprašovanie MDR. Rearovie pravie jednou, tak minister, jakobu znate z obuchu na šuli 15-letnym v projekte externých pornografiske fota pokazane, kýž sú za šuloriu pod 16-letami zakazane. Nekoci starší a lokálni politikári sú si na to žádali, zo masopad službno-pravnisce vobjednavač. Tole sakski kultus kajš tež krajne zárad za šulu a kubvanie hlásub po prúvaniu odpokazati. Mieščanská rada ve Vojerecach je na svojom čarošim posedženiu ze snadný väčšinu přirážku za cúzovú kompjútorovú muzej Cetkom Šmórneva. Přichod muzeja je s tým dále vorožené. Kajš praj vyšší mieščanosta Torst Nuruban C. je netko zaužbúva rada muzeja prašana, tež je možno s pomocou peněžných darov trebné sredky zviesť šmuc, môva mieščanská rada po letnej přestavce tež vo ďalší podpere odvosovač. Muzej je hižo leta doho na peněžné přirážky pokazané. Ve zdžerje sú čara novú vukovanskú strážu otvorili. S tým je netko zastaranie v núzovom páže severne budeši na lepe zaručené. Potrichí to vône gmeny Radvor, Vulka Dúbrava a Malešice. Vukovanská stráža je dvúrečne popísaná a je pfačiva nimale 2 milióna euro. Zdžerianská stráža je prinja od cioch novotvárov v budeskym okresu, další miestní z tej plánovaný klitu v Zejcach a 2028 na kromie Vojerec. V Hučbnej akademii Roda Koldic je 52 spivákov a spivárov prinie serbskej kultúrnej brigády od nedele do čarošej útore na kóre mlieve pobylo. Cidne dževachu intenzívne za oratóri Vulkatná voda spiera hučbníka Mirčina Veclicha. Je to druhé kórové levo v tutem šulským leče. Za nie je viednictvo brigády přidatné privátne spichvanské sredky organizovalo. Prapremiera je za september v Budeskej Kronie a v Liberecu plánovaná. V niedešej vagonovni v Zorecu sú započali pancery produkovač. Pola brunjenská koncerna KNDS dživa tu kvílu cista niedešej sebudživačerov firma Alstom. Oni tvária rúbe džile za pancery typa Boxer a Leopard 2, kajž tež pancerovanú kabínu za nakladná auta. Šéf koncerna Florian Hohn Marta Prajčera zo niedre Zorec jeničke miestno produkcie v Niemske, ale zo biesnia nebyšlo. Hač do konc leta chceďa tam 100 dalších niedešich sivodživačerov firma Alstom přistajíč. V starobie 88 let je začarovším v Radvorju Hanna Dejova rodžena Bornčec zemrela. Ona by poslednja žona celé radvorské osady, kotraž kodžeše šedne v serbské katolské národné drásče. Nebo Hanna Dejova bu v starý celnice rodžena. Dalokož znáte, kodži s tým ve Užice jen šišče šestče žonu šedne v serbské katolské drásče. A to one bychu. Naše povestče, kiš namakače dále na naše internetové strone a rune tak ve našej dámotní app kiš Rika MDR Serbia.
1: Vedro.
2: V Budešine sa přeca zasoraz takhle aj kapoce, pravý dešť, to hišče neje. V osnače stupňu máme čaja šire mročne na nebiu. Cvý džen, dženca tute, aj douste širým ročele vúľa dáme, vybiu dňa zmieme nevedra, tiež väčšie zlivky sú možné, zdžela duje tiež silný vecik a živé slibrote maximálne na 21 stupňu stupa.
0: Češa praja, ona so prší.
2: Prší.
0: A štyri sme drežané, mes svoni boršču a boršovom so vopkat tvarských dživ dla kopy, tam trebače nekak 20 menšinu dlie.
1: Serbský rozvoz.

Ludwe nakvarnistvo domovina přeprošuje zromadnje ze serbskim eksperimentkampusom v Radvorju na knižnu prezentaciju dženca popodnju na po štyrjoch. A to do zarodki vjede v Radvorju. Sređišću z te premjera nuje buki knihi Doživi přirodu. Lubina Popelina prezentuje svoje masažove karte Živjenje na krivetče, a Marija Koklina predstaje potem hnu ediciju Pomja, Dyš so zela, zelenja, vulit, doraja, zelo a rostlinu. Dženca na po štyrjoch na zarodže vjede v Radvorju. V hodžiju zmija dženca spevne večo od večera 6 na tamniši farske vúce. A dženca vosveča žičinom pod mirovým dubom 40-letne vopstače tamnišo kora. Nimo toho maja tam dvě dalšie ročnice, 155 let mirový dub a 625 let žičino, a tomu zaspiva dženca od večera 6 serbski muski kor Delane. Dňova ladarnja karite při krabatovom puču v Oklicach vosvědčí sobotu svoje 5-letne vopstače, a to chceža s hosčimi předomom ladarnje při zeleniščach číslo 5 zromadnje činič. Pod popo na štyrjoch zahudží dujarska kapela Horjane, a večo 7 budže potom spilný kvartet tam na městně, po štyrjoch zmija tam zjavnu probu. A vo čilne deremeče so tam tež na kuždopad postaraja. Let's go! A svejčin zážnych neplovosvieča sobotu na veselic statoku Krusčicach. Za počátkje popodňu 2. maj.

0: Srpski rozvoz. Pojeste. V studiu Matej Gisvauk.
1: Dobre ranie. Na vodu Slepjanskeje vyšej šule Jana Reoria nevočakuja žane službno pravniske z Čehi. To obkruči čera kultusový minister Konrad Klemens na naprašvanie MDR. Reor bie pravje jednou, tak minister, jako bu znate, zo buchu na šuli 15-letne v projekče externich pornografiske fota pokazane, kiž sú za šulorio pod 16-letami zakazane. Nekoci starši a lokálni politikario sú se na to žádali, zo masopad službno pravnisce vobjednavač. Dole sakski kultus kajštež krajne zariate za šulu a kubvanie lázub po prúvaniu odpokazati. Mieščanská rada ve Vojerecach je na svojom čarošim posedženiu ze snadne väčšinu přirážku za cúzové kompjútorové muzeje Cetkom Šmónova. Přichod muzeja je s tým dále vorožené. Kajž praj vyšší mieščanosta Torsten Ruban C. je netko založbová rada muzeja prašana. Když je možnosť pomocu peněžných darov trebné sredky zviesť, moc môva mieščanská rada po letnej přestavce tiež vo ďalšej podpere odvosovač. Muzej je hižo leta dlho na peněžné přirážky pokazané. V Zdžerje sú čera novú vukovanskú strážu otvorili. S tým je netko zastaranie v núzovom páče severné Budyšina lepšie zaručené. Potrichí to vonie gmene Radvo, Vulka Dúbrava a Malešece. Vukovanská stráža je dôrečne popísaná a je pfačíva nimale 2 milióna euro. Zdžerjanská stráža je prinja od cioch novotvárov v budyskym okresu, ďalšie miestní ste plánovaní klietu v Zejcach a 2028 na komie Vojarec. V niedešej vagonuni v Zorlcu sú započali pancere produkovač. Pola brunienského koncerna KNDS dživa tu kvílu cista niedešej sebudžovačarju Alstom. Oni tvária hrúbe džile za pancere typa Boxer a Leopard 2, kajštež pancerovanú kabínu za nakladné auta. Šéf koncerna Florian Hohn vartal prajčara, zo niedre Zorlc jeničke miestno produkcie v Niemskej, ale zo bez neho nevyšlo. Hač do konc leta chceťa tam 100 ďalších nedešich subudžovačerio firme Alstom Šistajíč. V Hučbnej akademii Roda Koldic je 52 spievaku a spievariu prinie Serbskej kultúrnej brigáde od nedele do čerošie vútore na kórum Lieve pobylo. Cidne dživachu intenzívne za oratóri Vulkotná voda spiera Hučbnika Mirčina Veclicha. Je to druhé kórové Lievo v tutom šulskym leče. Za nie je viednictvo brigáde přinatné privátne spiechvanské sredky organizovalo. Prapremiera je za september v Budyskej Kronie a v Liborecu plánovaná. V starobie 88 let je začarovším v Radvorju Hanna Dejová rodžena Bohončec zemrila. Ona bie poslednia žona cilvie radvorské osady, kotra škodeše šedne v serbské katolské národné drastče. Nebo Hanna Dejová bu v starý cilnici rodžena. Dalokož znáte, koži s tým ve Vúžice jenšišče 6 žonu šedne v serbské katolské drastče. A to one biechu. Naše povestče, kýž namakače dále na našej internetovej strone a v našej dámotnej app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Žive slebro pokazá v Budyšinje džiatnače stopňu a je takhle aj trošku kúravajte mutne tež. A vúľa dáme šerem ročile na nebiu, s ktorým sa ježo s blakami tež pola vás na no miholi abo dešťuje. Dostem ročile nás dženca celým převoča. Vybiu dňa zmieme nevedra, tež väčšie zlivky sú možné. Zdeladuje tež silný vecik, vybiu dňa a žive slebro. Te zalize na maximálne 21 stopňu dženca.
2: Aj pokom ikne ničo, žane vopkádne pokyve nimamoj, tož přijmoj. Dobrú jizbu do džencnejšie srede 4 po napúdžu večich.
0: Serbský rozvoz.

0: Závažné slovo.
1: A tu doma netko krotko dođevečich Christian Clausen z Pančic Kukua.
2: Ljubi připosluchaki, ljubi připosluchajo. Nydom svišiče povestče. Zoniče novostče z bliska a daloka. Dostaneče informacije vo politice v Nimskej a druhých krajach. Zavestče budžetež vojna tema. Vojna po vojne sa nasvieče na škara. Nimale cuch riec. Vojna po vojne sa viedže. Bohužel pak sa vokomikne vo viele viace vojnou započnú, hač sa skunča. A ja som tak biesmocne. Moje slova nebudú ani jenečkoho prezidenta, vojnského ministra alebo generála starač, menej hišče ponuč nešto zmenič. Nech pak započnú pri sebi. V svojej vokolinie môžu sa vo mier a pokoj starač. V svojbe, v vosadže, v vse, na džele. Krasna modlitva môva mi pomhač započína se slovami. Knieže, s čím si zemne nastroj svojho pokoja. Zabuch ľuboval, čiž sa hýča. Zabuch vodoval, čiž sa kšiúča. Zabuch viazal, čiž sa vádža. Zabuch viernosť čričal, čiž sa mylá. Zabuch víru přinies, čiž dvielo roža. Zabuch nádžiu zbúdžiu, čiž sú zadvielovaní. Zabuch svetlo zasvedčiu, čiž je čma.
1: Prej Christian Clausen z Pančic Kukua. Venadovku tamnejšie farskie vikarie.

Nowe mjasec jo se zachopiu, nowe aktualne magazindecke. Na prednem juliu jo za vas Anja Kochel-Schwarzowa při mikrofonie. To som ja, veselim se až to zašedovali. Co vas žinza plana zvedzakujo, to vam net kvišči dajom.

0: Abschied. Jimmy Litami Susacho Pilis Rätsnem Projektom Soria Tschechi Korres Jossem Jassem Sakön so. Ve September auch noch Jujo Noa Obschenica Obschenike Westwärtemliche Sasse intensivne Serski. Kaka Bujosse Projekt Dali Uwiach. A Wesibne Maven Wiste finanzielle Pschichot. Teuerse Pschascha mei Kollege Gregor Klim.
1: Ve zorjach ve dešnje sveše konc svojega češjega letnika.
2: Ja sam vidio vesebnje v tih slednih mjesecah su šikne do prijetka prišli, a to je tak rednje, te luže vidjeć, až veni njim to napravdu prijedaju. A to ja sam mislim, až to ma pen zmiz, až napravdu pen přidu luže ven, ako mygu prijedaš.
1: Všice nas vešiš, recen trener Peč Šežinski a jego kolegoki a kolegi gledajo pak južo, kak zorja dali uvijaš.
2: Dajo šake ideje, najprej co my išči ten njento stvrty a pjety letnik přivijaš tak, ako sme do tých miest přivijadli přecej, ale dajo šake druge ideje, snaž by my mygali opytaš jeden drugi cas za te zorjaki, alzo napríklad ve zielonem casu, nekak talcajt, ja neviem, napríklad 20 štundov ob týždeň, alebo 15.
1: Serske uknoš po casu a nové cílové kupky dobyš, až do 2021 čijasča ma ten pilotový projekt CAS o naskenjenja zbieraš, ale nie je dávno šikno jasne.
2: Veď, že o te peniaze přijdu, to je opäť ešte také veľké prašanie. A druga vec, kto dej to nosarstvo přijúzeš, abo sme už o také přemysleli, že by my mali samostatná serská institúcia, byš, abo nic. Jo, to sú šikno ešte vetverjone prašania.
1: Zorja sú kompletne financirované přes strukturnú zmenu. Veni svušajú k dogromade 6 dolnoserským projektam, ako mjazo drugim Dolnoserská kultúrna akademia abo Seš Bužica film. Živiš nás čo milionu euro dajú zviesk za nie, ešte nekak 5 let. Ktož si myslí, až je to veľa casa, Zemeli.
3: Der Prozess oder der Dialog dazu muss jetzt beginnen.
1: Kroni Dr. Lutz Laschewski vom Zerskiger Instituta. Jogo Team wird Sachobjenka obgledujo, kak se Zorja uvijaju. Wenn wieži positivne Effekte projekta, kroni pak teka, až Zerske Institucie muss es se pšašanje stajš kak dali, kak möžo se projekt pokojn zu spiechovanja oprovaš.
3: Wer sollte es zukünftig tragen? Die Strukturwandelmittel fallen irgendwann weg. Und was sind dann die weiteren Modelle? Die Töpfe werden nicht größer werden. Im Augenblick reden wir in der Bundesrepublik ja nicht von überbordenden öffentlichen Haushalten, sondern eher von Sparen. Das heißt also, in den zukünftigen Finanzplänen wird es nicht mehr Geld geben. Im Augenblick ist es ja ein Erfolg, dass man nicht weniger hat.
1: Přestrukturirovanie, abo nové gernce dobyš, to je cíl a debata je notná, kroni Laschewski. K tomu jadná rozavošpil za serbský lud Jan Buda.
4: Bude to prvný vážny nadavk nové založboj rade. Ta legislatura se zachopí 2027. A už tam budeme se v klozurách věnovat to s tým nadavkám a strategickým přemyslovaním, jak s tým obchádáme až jo financírovské dogrono 2030. Ke konci a také te strukturné sredky za Braniborsku. To musí už nie to byš dokud až 2019, alebo tak to je přepoží.
1: Konc strukturných peněz v Braniborské padne gromadu s koncom aktuálneho finančného dogrona za vožbe. Kaž gledaš, kak dvojko trajú penezne jadnania, majú sa také parlamentarijské pširaže za vožbe v domovinie a v cerskýma radoma s tým skoro zaberaš, kak dali. Teoreticky je možné, až dostanú bramborské Serbe dalšie peneze pre strukturnú zmenu. Spichovanská doba žoga ešte až do 2030.
4: Ja nebych to uzanknul, až přijdu přidatné peneze, ale na druhém boce je veľmi vážne, až také máme strategiu interne, kaž to ešte peneze nepřijdu, kak vyžeme s tými originálnymi serbskými penezami raz kroniu, a to jo, nučíkovne boji na každý pád, ale tie štajky boje sú treba. Dokež šučo druže sú také žarujo, to mežoboč, so je treba plán B.
1: Plán B mieni, také skoňceš nekutare serbské projekte. Co sa ma spechovaš, redujú smernice za vožbe. Venich ma serbská rec prioritu. Jaden plus za projekt Zorja.
4: Duchilu sme si se serbskými ražišelemi přezjadni, až je ta priorita dále serbská rič a bude to ty přišodže vestač. A ja si myslím, to je také taký gödnoženský instrument, až jeden projekt, kýž je jenož kultúrne, nima deko šanso, kýž jeden projekt, kýž má také rič spiechovať se napravujem, sa vunúči.
1: Vedgledané vetogo, vestanio to pšašanie nosarstva. Хто пьозе о теке покоен со структурных пенес за гронитост за зорья. За вошпа жюце се спуштабну носарку, так будар. Актуальна носарка зорью а дальшних структурных проекту я домовинска жуба Дольна Ружица, респективне ее Домпро ГГМБХ. Žiadna Frankosvik po napšašaniu RBB žiadno konkrétne vetegrono njama dla příhoda a pokažo na rozgrona, ako majú se ešte viasť. Slik ve projekte Zoria. Gledajúce na te diskusie vo příhože, rýcne trénária Peč Šežinský a Franciska Albertová necení tej sebe pševiele starosti.
2: Kaž to nebužo tak eš, ako jo šlo do tých miest, ja si myslím, bužo nieco nového nastaš a to mi je také nekak by motivovalo dalej getovať.
5: Jo, zase v toho přemyslujem, ale pen mám nekak optimism, alebo doveru, až to nekak daležo, dokoláž ten projekt tak deje funkcionirujo. Ja si myslím, až mežome te pieniese dávaje v toho přeznaníš, až to je dobrý projekt, a musí se dali spechovať.
0: Kak ogleda financijene přichod projekta Zoria, s tem šašanim jo se zabirao mi kolega Gregor Klim.

0: Abschied. Jimmy Lita mit Susacho Billis rätzen im Projekt am Soria, Tschechi Korres, Jossem, Jassem, Sacko und so. Wer September auch noch Jujo Noa abschenitza abschenige, was dwertemliche Sasse intensivne Serski. Kakabuschose Projekt Dali Uwiach, a wesebne Maven Wiste finanzielle Pschichot. Teuerste Pschascha und mein Kollege Gregor Klim.
1: Ve zorjach, ve dešnje sveše konc svojega češjega letnika.
2: Ja sam vidio u Vesebnje v tih slijednih mjesecah su šikne do prijetka prišli, a to je tak rednije, te luže vidješ, až veni njim to napravdu prijedaju. A to ja sam mislim, až to ma pen zmysl, až napravdu prijedu luže ven, ako mygu prijedaš.
1: Všice nas vešiš, recen trener Peč Šežinski a jego kolegoki a kolegi gledajo pak južo, kak zorja dali uvijaš.
2: Dajo šake ideje, najprej co my išči ten njento stvrty a pjety letnik přivijaš tak, ako sme do tých miest přivijadli přecej, ale dajo šake druge ideje, snaž by my mygali opytaš jeden drugi cas za te zorjaki, alzo napríklad ve zielonem casu, nekak talcajt, ja neviem, napríklad 20 štundov ob týždeň, alebo 15.
1: Serske uknoš po casu a nové cílové kupky dobyš, až do 2021 čijasča ma ten pilotový projekt cas o naskenínia zbieraš, ale nie dávno šikno jasne.
2: Veď, že o te peniaze přijdu, to je opäť ešte také veľké prašanie. A druga vec, kto dej to nosárstvo přijúzeš, alebo sme už o také přemysleli, že by sme mali samostatná serská institúcia, byš alebo nic. Jo, to sú všetko ešte vytvorené prašania.
1: Zorja sú kompletne financirované přes struktúrnu zmenu. Veni slúšajú k dogromade 6 dolnoserským projektám, ako mňa so drugým Dolnoserská kultúrna akadémia alebo Seš Bužica film. Živiš nás čo miliónu euro dajú zviesk za ne, ešte nekak 5 let. Ktož si myslí, až je to veľa časa, Zemeli.
3: Der Prozess oder der Dialog dazu muss jetzt beginnen.
1: Kroni Dr. Lutz Laschewski vom Zerskiger Institut. Jako Team wird Sachobjenka obgledujo, kak se Zorja uvijaju. Wenn wieži positivne Effekte projekta, kroni pak teka, až Zerske Institucie muss se pšašanje stajš kak dali, kak möža se projekt pokojn zu spiechovanja oprovaš.
3: Wer sollte es zukünftig tragen? Die Strukturwandelmittel fallen irgendwann weg. Und was sind dann die weiteren Modelle? Die Töpfe werden nicht größer werden. Im Augenblick reden wir in der Bundesrepublik ja nicht von überbordenden öffentlichen Haushalten, sondern eher von Sparen. Das heißt also, in den zukünftigen Finanzplänen wird es nicht mehr Geld geben. Im Augenblick ist es ja ein Erfolg, dass man nicht weniger hat.
1: Přestrukturirovanie, abo nové gernce dobyš, to je cíl a debata je notná, kroni Laschewski. K tomu jadná rzavošpil za serský ľud Jan Buda.
4: Bude to prvný vážny nadavk nové záužboj rade, ta legislatúra sa zachopí 2027 a už tam budemo sa v klozúrach venovať štoštým nadavkám a strategickým přemyslovaniam, kak s tým obchádame až jo financírovské dogrono 2030 ke konci a také tie struktúrne sredky za Braniborsku. To musí už o nento byš dokúľ až 2020, alebo tak to je přepoží.
1: Koniec struktúrnych penis v Braniborskej padňo kromadu s koncom aktuálneho financného dogrona závožby. Kaž gledaš, kak dôjko trajú penizne jadnania, majú sa také parlamentarijské pširaže závožby v domovinie a v cerskýma radoma s tým skoro zabieraš, kak dali. Theoretisch ja možno, až to stanú Bramborské Serbe dalšne peneze pre struktúrnu zmenu. Spichovanská doba žoga ešte až do 2018.
4: Also ja nebych to uzanknul, až přijdu přidatné peneze, ale na druhým boce jo, veľkým vážne, až také máme strategiu interne, kaž to ešte peneze nepřijdu, kak vyžeme s tými originálnymi serbskými penezami a raz kroniu, a to jo, nučíkovne boji na každý pád, ale tie štajky boje sú treba. Dokež šučo druže sú také žarujo, to mežoboč, so je treba plán B.
1: Plán B mieni, také skoňceš nekutár serbské projekte. Co sa ma spiechovaš, redujú smernice za vožbe. Venich ma serbská rec prioritu. Jaden plus za projekt Zorja.
4: Duchilu sme si se serbskými ražišelemi přezjadni, až je ta priorita dále serbská rič a bude to tým přišelže vestač. A ja si myslím, to je také taký gödnošenský instrument, až jeden projekt, kýž je jenož kultúrne, nemá tako šanzu, kýž jeden projekt, kýž má také rič spiechovať sa napravujem, sa vnúči.
1: Vedgledané vetogo, vestanie to pšašanie nosárstva. Хто пьозе о теке покоенцу структурных пенес за гонитост за зорья. За вошпа жюце се спуштабну носарку, так будар. Актуальна носарка зорью а дальшних структурных проекту я домовинска жуба Дольна Ружица, респективне ее Домпро GmbH. Žiadna Frank Kosik po napšašaniu RBB žiadno konkrétne vetegrono njama dla příhoda a pokažo na rozgrona, ako majú sa ešte viasť. Sledk ve projekte Zoria. Gledajúce na te diskusie vo příhože, rýcne trénária Peč Šežinský a Franciska Albertová necenite sebe převiele starosti.
2: Kaž to nebužo tak eš, ako je šlo do tých miest, ja si myslím, bužo nieco nového nastaš a to mi je také nekak by motivovalo dalej getovať.
5: Jo, zase se v toho přemyslujem, ale pen mám nekak optimism, abo doveru, až to nekak dalej, dokoláž ten projekt tak deje funkcionirujo. Ja si myslím, až mežome te pieniese dávaje v toho přeznaníš, až to je dobrý projekt a musí se dalej spechovať.
0: Kak ogleda financijene přichod projekta Zoria, s tem šašanim jo se zabirao mi kolega Gregor Klim.